Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Až do rána, česky a slovensky.

0: pása pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.

0: neděli slaví narozeniny paní Jiřina Bohdalová. 95 let české radosti, smíchu a filmů, které nám nikdo nevymaže z hlavy. Celý den na Impulzu, vzpomínky, příběhy, ankety. A v 11 hodin velký narozeninový speciál.
1: Já jsem tady. Dobrý den.
0: 3. května. Narozeniny Jiřiny Bohdalové na Rádio Impuls. Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Policie na Vysočině varuje před dalšími podvodnými SMS-kami. Tentokrát zprávy tvrdí, že došlo k dopravnímu přestupku a je potřeba do 3 dnů uhradit pokutu. V SMS-ce je internetový odkaz, který vyzývá k vyplnění osobních údajů a údajů k vozidlu. Pak je člověk přesměrovaný na internetové bankovnictví, kde má vyplnit údaje ke své platební kartě. Podvodníkům se v tom případě otevře cesta k bankovním účtům oslovených lidí. Ti pak zjistí, že jim odešly platby na neznámé zahraniční účty. Od čtvrtka přijala policie oznámení o několika případech. Krajská policie ujišťuje, že nikdy neposílá řidičům textovky do mobilního telefonu a neřeší s nimi tímto způsobem dopravní přestupky. Andrej Babiš se v neděli v Arménii krátce setká s ukrajinským prezidentem Zelenským. Premiér to řekl zpravodajskému serveru iDnes.cz s tím, že je důležité, aby se setkali. Do Kyjeva na Ukrajinu se ale nechystá. Předseda vlády pro web také uvedl, že do Jerevanu odlétá na summit Evropského politického společenství, který bude zaměřený na energetickou a hospodářskou bezpečnost, aktuální geopolitickou situaci a posilování stability v Evropě. A jak Babiš řekl, krátce se setká i s britským premiérem Starmerem, se srbským premiérem nebo s moldavskou prezidentkou. Z Prahy se nově dostanete vlakem až do Dánska, konkrétně do hlavního města Kodaně. Kvůli nadále pokračující rekonstrukci tratě v Německu, ale musí vlaky odklonem, což celkovou dobu cestování prodlouží. Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský potvrzuje, že spoje stále nejezdí mezi Berlínem a Hamburkem.
3: Tato trať je uzavřena. Běžný provoz z Prahy do Hamburku a Kodaně je plánovaný od 14. června, od kdy pojedou vlaky do Hamburku ve 2-hodinovém intervalu.
2: Aktuálně mezi pražským hlavním nádražím a Hamburkem jezdí 2 páry spojů denně. Jeden z nich následně pokračuje do Kodaně. Po ukončení výluk bude jízdní doba do dánské metropole necelých 12 hodin. Splavnost Baťova kanálu se prodloužila. Umožnilo to otevření nové plavební komory Rohatec Sudoměřice na Hodonínsku. Díky stavbě za necelých 400 milionů korun je splavná délka Baťova kanálu delší o 7 kilometrů. Lodě se tak dostanou až do Hodonína. Ředitel vodních cest Lubomír Fojtů očekává, že po rozšířené trase by mohlo letos proplout až 100 000 lidí.
4: Právě díky tomu, že vlastně máme i delší vodní cestu, máme víc přístavní infrastruktury a tak dále, vzniká stále více a více nových půjčoven a je stále více registrováno nových lodí. Takže já si myslím, že těch 100 000 možná letos už by mohlo i být překonáno.
2: Baťův kanál je aktuálně splavný na 60 kilometrech. V budoucnu by se dostupnost trasy pro lodě mohla protáhnout až do Kroměříže. Naděje českých juniorů na světové zlato vyhasla. Hokejisté do 18 let na Slovensku prohráli se Švédy 3-4 gólem, který padl necelou minutu před koncem prodloužení. Čeští mladíci tak budou bojovat o bronz. Druhým finalistou jsou domácí Slováci, kteří odpoledne porazili Lotyšsko 1-0. Sobota bude slunečná, čeká nás jasno nebo skoro jasno, s teplotami mezi 22 až 26 stupni. Na severovýchodě bude kolem 21.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána.

0: neděli slaví narozeniny paní Jiřina Bohdalová. 95 let české radosti, smíchu a filmů, které nám nikdo nevymaže z hlavy. Celý den na Impulzu, vzpomínky, příběhy, ankety. A v 11 hodin velký narozeninový speciál.
1: Já jsem tady. Dobrý den.
0: 3. května. Narozeniny Jiřiny Bohdalové na Rádio Impuls. Rádio Impuls je 1 hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Policie na Vysočině varuje před dalšími podvodnými SMS-kami. Tentokrát zprávy tvrdí, že došlo k dopravnímu přestupku a je potřeba do 3 dnů uhradit pokutu. V SMS-ce je internetový odkaz, který vyzývá k vyplnění osobních údajů a údajů k vozidlu. Pak je člověk přesměrovaný na internetové bankovnictví, kde má vyplnit údaje ke své platební kartě. Podvodníkům se v tom případě otevře cesta k bankovním účtům oslovených lidí. Ti pak zjistí, že jim odešly platby na neznámé zahraniční účty. Od čtvrtka přijala policie oznámení o několika případech. Krajská policie ujišťuje, že nikdy neposílá řidičům textovky do mobilního telefonu a neřeší s nimi tímto způsobem dopravní přestupky. Andrej Babiš se v neděli v Arménii krátce setká s ukrajinským prezidentem Zelenským. Premiér to řekl zpravodajskému serveru iDnes.cz s tím, že je důležité, aby se setkali. Do Kyjeva na Ukrajinu se ale nechystá. Předseda vlády pro web také uvedl, že do Jerevanu odlétá na summit Evropského politického společenství, který bude zaměřený na energetickou a hospodářskou bezpečnost, aktuální geopolitickou situaci a posilování stability v Evropě. A jak Babiš řekl, krátce se setká i s britským premiérem Starmerem, se srbským premiérem nebo s moldavskou prezidentkou. Z Prahy se nově dostanete vlakem až do Dánska, konkrétně do hlavního města Kodaně. Kvůli nadále pokračující rekonstrukci tratě v Německu, ale musí vlaky odklonem, což celkovou dobu cestování prodlouží. Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský potvrzuje, že spoje stále nejezdí mezi Berlínem a Hamburkem.
3: Tato trať je uzavřena. Běžný provoz z Prahy do Hamburku a Kodaně je plánovaný od 14. června, od kdy pojedou vlaky do Hamburku ve 2-hodinovém intervalu.
2: Aktuálně mezi pražským hlavním nádražím a Hamburkem jezdí 2 páry spojů denně. Jeden z nich následně pokračuje do Kodaně. Po ukončení výluk bude jízdní doba do dánské metropole necelých 12 hodin. Splavnost Baťova kanálu se prodloužila. Umožnilo to otevření nové plavební komory Rohatec Sudoměřice na Hodonínsku. Díky stavbě za necelých 400 milionů korun je splavná délka Baťova kanálu delší o 7 kilometrů. Lodě se tak dostanou až do Hodonína. Ředitel vodních cest Lubomír Fojtů očekává, že po rozšířené trase by mohlo letos proplout až 100 tisíc lidí.
4: Právě díky tomu, že vlastně máme i delší vodní cestu, máme víc přístavní infrastruktury a tak dále, vzniká stále více a více nových půjčoven a je stále více registrováno nových lodí, takže já si myslím, že těch 100 tisíc možná letos už by mohlo i být překonáno.
2: Baťův kanál je aktuálně splavný na 60 kilometrech. V budoucnu by se dostupnost trasy pro lodě mohla protáhnout až do Kroměříže. Naděje českých juniorů na světové zlato vyhasla. Hokejisté do 18 let na Slovensku prohráli se Švédy 3-4 gólem, který padl necelou minutu před koncem prodloužení. Čeští mladíci tak budou bojovat o bronz. Druhým finalistou jsou domácí Slováci, kteří odpoledne porazili Lotyšsko 1-0. Sobota bude slunečná, čeká nás jasno nebo skoro jasno, s teplotami mezi 22 až 26 stupni. Na severovýchodě bude kolem 21.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Současné sucho v Česku je extrémní, projevuje se už v půdě i podzemních vodách. Podle meteorologů za březen a duben spadlo dohromady nejméně srážek od roku 1961. Portál Intersucho na síti X uvedl, že výrazné sucho, kdy je vláhy už citelně málo, je na 60% našeho území. Kromě momentálního nedostatku deště a přeháněk je podle odborníků příčinou i málo sněhu v zimě, až o 3 týdny dřívější nástup jara a vegetace a současné vysoké teploty, které způsobují větší vypařování vláhy v krajině. Sucho komplikuje například i otevření víceúčelového hřiště v Kutné Hoře. Sportovní areál Průmyslovák na